0: 213-213, you can show me what the caller.
1: Carney DG 13.
0: 13.
1: 955.
2: Henley Road, cross street at Galway Road and Baker Road, at 3 at 956.
3: Galway and Baker.
4: Five,
5: 2G 2387
6: 9 13.
5: EMS control
6: tonight, 5-6. 5-9-0.
7: Intercepting with regional.
3: 5-9-9. 100 Finley Road, in a cardiac arrest, attempting dispatcher CPR instruction.
7: Name and number, transfer.
3: Two three.
7: 956. 3 EMS control. EMS control, 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5-3. 10-5